0: Mo and Aaron on Tochtin Show.
1: Bíag sásagat, Coran Kittler Shul, Clúisíní Urch, Sí Sír agus Éist, le Podgrilla Lón Machnav. Shra Aglev in a mean foreign radio rira ag leart le Dini Eagsúla is Sail na Gaelge fwy nahe Eagsúla on Sail. Is fwyder tún an asteach an seo air on air, nu Éistach Sír ar ein service Éistachta. Sin Lón Machnav le Radio Rira.